0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me nací, me